0: Bettina Wenderotowa je tu, also wona so nitkožno veseli na přichodnu štučku, to smi mam přerad žič, dokiž wona je vulka fenuka. Wo tu te skupine, kotruž nödom svišime. Vítaj Bettina, najprve pak našim temam.
1: Hej, športovalo so dženca večera večer je Kruščicach, Zatkula Beach, mestem, netko dobil skrutka ladač, sedme koho včera, voprodže hižo sedma stacija. Štuje tam so přesadžil o tom dženca rano viace, potom pola dame do Čiskeje, a to nedom s dvima temomaj, sprinja mame recepte za česku kuchnju, štuž ceju tež doma raz uspytač, a tež lečny kurs češtiny praze je dženca jedna. Na tema a ještě trochu dále přes ranice půjdeme jmenujíce obladáme se v našem seriálu Národné menšiny, što popravom Němce maďarské a jich médie praje, tež o tom dženca ráno věce a jedna tema, kotra však tež kytro so bali su ličby šulerio, kýž džin a bolje spaduje o tom dženca ráno věc našich pověstčach.
0: A netko slyšíme skupinu Coldplay, nic celé samou, kajš je slyšet. Už jste byli na koncertě, Juno?
1: Aj, lepeninže, můžu všem doporučit, ale daloké půjče, kdybyš nás ozač. Soufači.

0: Kristin Mutscherreutz, weshalbskim rozo surano, romages trium a cum plemi. Hai dübkone kstant de tonira jeso cera veča kruščicach svunco pokazau a tam však bieše sedma stacia našeje bičture a nice naš rajerio su přišli předrastčení moto však bie tun kruč vopačne kostym. Dorika Šodruhe hat sportové outfit bieše tam na bič voli bulu prašane. Hanna Schmittec jeso raz nikotrych ludzi na prašuava, kak tam bie?
1: Hat schonisch nebe przewiele ludzi předrastčené mia chuči kocíš bichu v kostyme vopravdže riane ideje.
2: Mosmo se dženca musli zomo na male party džomo. Mosmo šešča a moja mača na šmuti cetl, lokosmo potu osnač. Nujemo što smo si potu musli, že nekajka šnaps ideja bu a ponio so to tak romadže kulivo.
3: Ja som se eva spontane što romadže puto, a doki som se ja musel, a ja džom ke športe oder ke volibu raču.
4: Ja, vonla nam kajšen zranen Człowiek, jeśli ewentualnie te skorony czekną, to kiedy jestem so przed dwoma tygodniami na UI zraniu, a to jest miło jedno jara śmieszną onlaracu czapku, a to jest musiał taki OP-kittel, to się temu posłuje, a nie tylko onlam, tak kiedy jestem skorony czekną.
5: Ha, ja jestem Dr. Hollywood Jensa, to jest jasno, co Jensa kittel odmiał, co się pratać, co gleda tak odmiać, co się jasno, bo zlikrował. Ja mam jedną czapkę na UI, od Havana, na ketka z kwiatkami, a tu kittel kłótymu.
6: Ja jestem jeden faszingskostym, Ja sam Jensa jako liška tu.
7: Ja sam cowboy. Tu je tu kubika rady mama, tu šete, tu je ti doža se vzam.
1: Nedom při modinském klube je so pjatnače můstvo vůbečova. A ci bačane su co večer z nizda nedom podle přiladovali. Na koncu byše najlepše můstvo zasoraz Zambuka Ostas, když přesadíš so přečivo serbské rakéče. To byše s dobom lojnči finále v Miločicach. Z dobečarsko můstva Kaspar Gisvok.
8: Hajden přijat, ale principe za ten co bíčturu běži, Muss man nicht in Kruščicach bringen, dass du willst. Also musst du, da wird jetzt ein liebster Turnier aus Morali. Ah, ich weiß auch, muss ich da auch schon wieder. Aber ich muss auch wissen, hey, Tag an Tag, es wird aber schätze, bei Lübschitsch.
9: Zambuka!
1: A tisch Kruščina mehr Ruze bohne Dschua. 20 Kilogramm Mjasa sind dann Pschedali. Nimo Kubasko a Steko. Hatsch Donutzu sind dann hier schon rumoali po Večeru z Vjacac Cista Lugimi.
0: S kubokom dołoża. No hej. To by po takim czarosza stacja zadkula bičture we Kruščicach. A przychodna ta je potom kuluje. A tam zmija też zasajne moto, kotre chodzi so lesne kupili. Kupanska drasta po takim wasz outfit. Za kupanie cieja moji redaktoroja widzieć. A to odpowiedne figury tomu.

Pečminčinu do napošestčeche. Dorika, nedom slyšiče naše pojistče tu ve sapskim rozhlasu. A my s druhým poladame hišč raz krotka do Harachova, čišak je so prozninske levo zakončivo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošitku nje vukupvacih šulach Sakske hač do šulskeho leta 2014-2011 kitro otebira. Každili Sakski krajne statistiski zariad kamencu ličatnom času budiskim okresu hač do 25% menje šulerijo. V uviča jednotlivých šulskih typach pak su rozdielne Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpaja a potom v obstajne spáduja. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej v ukňacech. Kaž z plánovania šulské je sečie v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 bukáža, spielňa pak všetké serbské základné a vyššie šule minimálne vumenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najprede raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdžiuje každé dve leče na doku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa hač do šulského leta 2040-2041. 27 serbských modostnoch je so konstudženia z riečného prozninského ľiva Harachovie nauročivo. Čežišťo tudženského přebytka českých kirkonošach tvoreše nimo rieče, přírody a pučovania, kreatívnu a produktívnu vopkace šmuratkom abo tabletom. Ve viacoroch dživaničkách zabirachu so modostný mestrujem s fotografiou a videovej produkciou. Nasribanú vedu navožovachu nedomši sotoveniu svojských videov. S dobom uvedomichu si v obdženicu na živé vášne blízkosť a zviazanosť serbskie a českie kultúry. Za projekt autonómne ježdenie pri Białowieckim jezore s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaj šamorský gminský novinie zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravidelne 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowieckim jezorom ježdil. Dohromady je to na 600 pasažírov v uživo darmotne. Maximálna spiešnosť by 30 km/h, 97% oprašaných je so pritom vyššie alebo skýre vyššie čuo. Projektový partner je vopkadný zviazk Cvon a Fraunhoferov institút. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, kdež sa autonómne ježdenie z javným vopkadže praktice testuje. Zamierujú vopkadný zviazk Vukodná Sakska ZVVU je od spočatka leta 25 miestama gmínam viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peníze vydáva ZVVU za investície do moderného blízkovopkada. Za Čežišťo má vopkadný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce vopkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov hony v Užicu naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zatkula Beach Volleyballa v Kruščicach dobilo. 15. mústvo je v 4 štaflach rauo. Nikoci rajachu k prvnemu razi, štože za kvalifikáciu za finále Miločicach tribne. S dobom byšu so nikoci v opačný outfit za Beach Volleyball zdrasčili, štož byše moto Kruščicach. Přichodné heslo je Kupanská drasta, přichodnú pondželu raje so menujúce Kulovský lesný kúpeli. A to byšu naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj dženca v ostane sucho a živé slibro netko tiež džena bole stupa tu našim koncu dženca na maximálne 25 stopňov.
3: Das Wopkat nastupa der Rebeji nam Janne aktuelle Wopkatne Pokö Nepschedleja durch Pschietsche dere Dokasch Zeche abo Dörbitsche Betsch Bonapuschestrich.
0: Serbski Rosbus.

0: Znanosć, te letne też raz tam pobyli, benzin, szak je niemski, tu chwilu zase smert stroje. A tak sotola wudani se k našim susodom do Česke, albo też do Polskie dojecz, a tam nic no svoje auto natankwacz, ale też nie dom po obiedowacz. Schluknow a rożane we Česke, szak słuchaty subuk najwoblubowanim wodajcze českim ranicznym bleczkam, gdyż dobry raz cel uspěšný hit. V oblubované knedličky tam poskyčia, až tu ještě si tele dnes na noraz svodnou českou kuchňu sám doma popřeč. Tu nech polada raz do syče, přetož městem je najšelakorejších takých kanálů na sociálnych syčach, kýž so české kuchni věnuje, tak jmenované food influencery. Hej, a te pokazuje tam například, jak so svíčková, česnečka, abo koláč, vary, abo nakladane hermelín tež doma poradži, šitko rene rozkvadžene krutkých videách. A to klinči potom mě s druhým takle jole.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: No. Tota dere klinči, abo možen si tež taky poriadne webshowe ržizek popšeč. Recepte na Instagrame za svodnú svojenskú kuchňu doma a z čeli netko čipni, potom poladajče na našu stronu abo do app MDA Serbia, tam sme vám odkaz přiotvali a štuvie snano so nechto tež ze Serbo abo serbskich Čechov na to zváži pak ryzy serbske abo tež české a polské recepte Bose serbštine ve Sči prezentovač. A tu špaladame raz do serbsko-vilbika, što maja tam šitko takle poskytku. Pečo džin, džveča štocije, a tole jule je Mirčin Veclich.

chcú človek našu neposrednú dvoričnú vúžicu přepočúvať na doby drie trauer. Máme ich však telko krásnych blečkov a nádosť možnosť čo zavúlite a počúvania na zromadnú kolesovarskú túru sče netko piatk přeprošený. Lucian Kolfost a druze čvoného toharstva Nadžia zetkaja sa k tomu piatk po ponoštoriach ve cokvi Malešecach a potom, že los z Malešec do Brezinky, Klukša a Strože, čara je nekak 12 km doha a malý popvatk, zmieče zaujšče tež při sebi nekajke 5 euro. Tuž, poladajče, hač je vaše koleso poriadku, naklumpajče iš raz a buďče potom piatk po ponoštoriach s vašim kolesom při cokvi Malešecach.

Hej a pozadku hudba bedžicha smetane. Hej to konečne dom zase lušt si do Prahy dojeć. To by tež taká idea byla, šako traja prozniny ešte nemale. Ci, dženje.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj.
1: Ludkaj, pujtaj. Ladajtaj, što da tule stej?
2: Nie, ne přijmaj so jeho. Znano je to nekajki roboto. Jeden strážnik, kýž so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
3: Ach, Ivo, přimraz. Toto la žaden robota nie. Ladaj, deleka má cínoj a horeka desku.
1: Juro má pravě. Je to la snano nekajki vysoký stov, abo vůladná věža.
2: Ja raz po ním hore polezu. To pak je vatke. Ja so suram. Netko sem horeka.
1: Mato, keč boj. Huba stojaka so vočini.
2: To da je to. Tu horeka možeš nešto pšičinič.
3: Aha, znano jeden vobraz.
1: He, začo da jeden vobraz vosreč stvy. Detla še nasčene visaja.
3: Nie, aha, znano cedlu na njun stajíš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leží.
2: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
3: Jole, jole, máš?
2: Na cedli sú ľute malé čorné guľky.
3: No to sú noty.
2: Noty?
3: Noty sú kajš písmiky, kýž spievaja.
2: O, rejne, dajte nás nešto zaspievať.
4: Ja som dirigent.
3: Oh, ale što da chceme spievať?
2: O, mňa... Ludki sme, štúmy sme, klepač spievač môžeme.
3: Čipni sme, múdri sme.
2: A si ráde rajkame.
4: Rejujme, skakajme.
3: La la la la la la la.
2: Vá, ja padnu ze stejaka.
1: Mato, přiženo raz pak si na unik staj.
2: Haj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
3: Oh, haj.

0: Policija z G.
1: Jako prynie dvaj padaj, kotrymiž ste kolesovari, kus přeuboko do šklinčky ladavoj, budešine na muža kuski su nedžel večo 1,40-letnoho kontrolovali, kiž nemožeše viac tak prave runje vonječ, 1,14 promile namierichu zastojnice a za to ma som muž nitko zamoveč. Fatalni šest Čehy mieša alkohol pola 70-letnoho muža pančicach Kukove, kiž jeho koleso nedželu popodnil při kloštre čiščeše, jako so při kudniku vali a so při tým češko zrani, zvyšších u zastojnice 2,07 promilu alkohola v krvi, muž přinže češko zranjen do koronie. Nic na kolesu, ale s autom by nedželu připodnil 20-letný po S101 smír Klukš po puču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravém boku štom, kontrolováše policia tež hače alkohol krej, vůsledk 1,54 promile, nastata škoda při auče 2000 euro.

Doxy Libichov, Bisek Orlik, Češadre, Nimaj Žane Morjo, ale za to tež tož to jezero a rečnoch Saviru, a neladajo na to, přijedu tež tož to Čecho k nám do Vůžiske jezoriny například na kolesovanie, pfachtakovanie, jezdža s inlinerami a po večorach sedža potom tež rad ľubira sve ptačecach pod lipami, když je hostčenc tam v otyrine. Šišodin, Peča Štocie.

Seda palavas tež desadis vepšovi ržizek abo svičkova s hovizem masom, brambory z tatarske omáčku, no potom drešče popuču česky. Džiš vizo nesme tež hosku i knedlik falovač. Dženama kače česke recepte, to vam nudom přeradžime.

0: spěvar, hudbník a hudbný pedagoga Mario Hess z Kočebusa. Dobí je 7 hodin 20. Znano z četele dne, když tam pobyli, benzín však je nímské tukvilu zase o smrt stroj, a tak so vůdaní se k našim susedom do Polské abo do České doječ, a tam nic jenom svoje auto natankvač, ale tež nedom povobědovač. Šluknov a Rožane však slušaty sobou k najvoblubovanějším českým raničným blečkám, když dobírá spěšný hič. Voblubované knedličky tam tež poskyčeja, až tož chce si tele dnes nanora svůdnu českou kuchňu sám doma popřeč, tu nech polada raz do syče. Přetož městem je najšelakorejších kanálů na sociálnych syčach, když so české kuchni věnuje. Tak menované influencere, food influencere. Kaž například nímsko-český kanál Zese Semi, na kterém špokazá so, jak so svíčková, česnička, abo koláč, abo tiž nakladané hermelín doma rádži, šitko rejně rozkvádžené krutkých videách, a to klínčí potom mestrujím takhle.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: A i recepty na Instagramě za svůdnu svojanskou kuchňu doma to potekím jsou a zčeli netko čipni. Potom poladajte na našu stronu abo tež do naší app MDR Serbia, tam jsme vám odkaz přijotovali. A što wie, znano so nichto tež se Serbo, abo serbskich Čecho, na to zváži pak rýze serbske, abo tež česka a polske recepte bôze serbštine ve Sýči prezentovač.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošitku nje v ukupvacih šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 kitro votebira. Kaj z žela Sakske krajne statistiski zariad kamencu, liča tom času budeskim vokresu z hač do 25% mene šulerijo. Uviča jednotlivo šulskih typach pak su rozdjelne. Janek Vuča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpajú a potom obstajne spadujú. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej v ukňacích. Kaž z plánovania šulského sýče v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 vukáža, spielňa pak všetké serbské základné a vyššie šule minimálne vúmenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najpred raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdjuje každé dve leče nadavku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognózu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognóza sa hač do šulského leta 2041. Za projekt autonómne jezdženie pri Białowodskim jezore s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaj Šamorský gminský novin jezdžila, je bez šoféra jedúci malobus pravidvone 3,5 km mez Dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdžil. Dohromady je to na 600 pasažírov v uživo, damotne. Maximálna spiešnosť by 30 km/h. 97% oprašaných je so pšitom viesče alebo skýre viesče čuo. Projektový partner je staj v obkladný zviazk CVON a Fraunhoferový institút. Gmina Hamo je jedna z malo nímsky, kdež sa autonómne jezdženie z javným v obkladže praktice testuje. 27 serbských modostných je so konstudženia z ričného prozínskeho ľiva Harachovie nauročivo. Čežišťo tudženského přebytka českých kirkonošach tvoreše nimo riče, přírody a pučovania kreatívnu a produktívnu vopkať se šmuratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierahu so modostný mestrujem s fotografiou a videoj produkciu. Nasrebanú vedu naložovahu nedom pri sotoveniu svojských videí. S dobom uvedomichu si v obdženicu na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zamieruje v obkladný zviazk Vúkodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gmenám viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peneze vúdava ZVVO za investície do moderného blízkovobkada. Za Čežišťo má vobkadný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce vobkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov horní v Užice naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zatkula Beach Volleyballa Kostčicach dobylo. 15. mústvo je 4. štaflach rauo. Nekoci rajachu k prvnemu rázi, štož je za kvalifikáciu za finále Miločicach trebné. S dobom bychu sa nekoci v opačný outfit za Beach Volleyball strastili, štož byše moto Kostčicach. Příchodné moto je Kupanská drasta. Příchodnú pondželu raje sa menujúce Kulovský lesný kúpeli. A to oni bychú naše dženstnýše povesče, kýž namakáče týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj dženca, kýva liečný džen, cývý džen, so slunco smie, dys a dys tiež močavka, kotraž pak dženca žádun dešť neniesce, tak znamenča vedrario vysča, a to šo pši maximálne 25 stopňach.
3: Niečo nejšo, okej, to ješ pšie môj dobrú jezbu, peč, po napú osmeche.
0: Serbský rozvoz.

Jensa karte platzario zaso sopodaja a totun kroč do radvoria. Radvorskim svodinku je Jensa seniorovi škot poponu dvimaj a nuač se sovizo tež radlube vitani a hišče pokju a prostva jeno zvucharja z radvoria. Rune so tam šak na nause ketrovile tvari a možeš jara špatne tam parkovač. Do při přijezdže do radvoria v obkič bujče, zo tam dere parkovač nemůžeče. Jensa chce Žašulski muzeju ve Stroži, so se z papíru zabírač, odžesač jich do poponacioch. A v sredu do ponadžesač jich budou putnické kemše ve Krupce, ve tamnější bazilice, a jutce, a tež zajutcíšim, a tež štvortk potajkým, a pjatk bude zase kino pod holým nebjom v Čornom Komcu. Čišak maja tam přeco taký lečný program. Dunkroč vuladače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha potajkým jutce, to je nemská komedia. A večer 9. so kino tam přeco započne. Nuc pušča šak vás hižo na pół 8. to môžeče zaujšie si ešte jednu limonádu obstaráč, aby jednu kubasku zjesť, kaž tež přec. Informácijský večer za vobedleriu Pieskec, útvara spiešná interneta dla, to bude jutce sredu večer 6. a to v gmenskej žurli Nebelčicach.

0: Sodom Hodgin, was immer stürzt sie, at der Bodermisser, wenn mir schlacht das Wort der Prahi. Was sei ich vor Tüdgen ja schon gewohnt, na damnische Karlowe Universitsche, wie Litschne Schuli, wie als hat Stowobdjelniko z Zirkone Zitzitschi schlag ich nachrodo, Tschirschino. Mehr ist nie mit dich, je, Tschirsch, Serbst, Ritschatzuch. A Jakub Wurtscher nahm jednus Wobdjelendich, Pschetztei.
1: Mir nie geisch wacka, pütasi wilder war putsch postoli zitschiskeje podwu, narodnie galerie, narodne ho dživad war, ratschano a, historiske ho stare ho mista. Runie tuta mutz, a vosibie pücher stare ho mista prahi, zahoria serboku a modu designerku Julio Belkotec Huska. Wona je romages pčečeku modube label typus zauerživa a, wotkriva se dukvine, jako studentka lečnie šule češtine na Karlovej univerzici, Česku rič a vosibě Prahu.
2: Jo, ja, šude nekak vůměsto vidět, že přes te droj běžíš, a architektura jara silne. A já namakám právě, jak jara silne v tom vůměským a tohle já násrybám všetko, že se můžu a co dám inspirovat a hledat, že to mě potom věže. No, já lůbuju Prahu a to byš tyž jim vůjky dup, čo jsem se jara veselýval, že mu tyž v tom vůnom městě tu jsme a budlíma, máme tu možnosti, ale se to město ještě raz jinak přístupnit.
1: Julia Belkotec, co priniráz na letní škole slovanských studií v obdželi, kaž kurs na Karlovy univerzitě Česrika. Kurs je jej to, što ľudži doporučivo, dokáž má Julia vůjky lošť nové ľudži zeznač. Cíceči národu je na lečnej šuli Praze zastupené, šice dreze samstným cílom se češtinu přisvojíč a to láze celé šelakých motiváciu.
2: Když je to opravdu na jara jungrotná možnost, tak v jenom jara krotkým času, tak intenzívne a ty jara kutne je nuno rič naoknit. Vás by ta čeština, aby ta česká kultúra by se stále nekak dýl moja živina přes vůdete v šulí, abo přes můj čas jako rejovaka v ansamblu. Jenož tun riča nesmá riča. To by se tak rád tun bosný puzzlový dýl, kot šo míšte faloval.
1: Tak sedzi rodzina Huskočanka w siedny niedaloko staromieszczanskiego namiesta w historyjskim Karolinumie ze sztunatego lidstotka, a wukne pilnie 4 godziny w obdzień czeszczynu.
2: To jara dera organizowane za to, że ja nie mam poprócz żadne znajomności w tej ryci hać dotal. Wosoby są mi też lubi, co my jeszcze potem, also nimo tego szulska, tych rycznych kursów, jeszcze te co w ulicy, wopyte muzeje, szalakore druje akcje, jen jara pytne, co kurze w tych aktorów, jeśli poprócz myśleciny, jak może so ta czeska kultura, albo Praha, tak jako miasto, ze tych na szalakore się perspektywą nam jako szulerom pokazać.
1: Damotny zastup do Narodnej Galerie, do Narodnego Dziwadła albo wiedzenia za studentki a studentów po Radczanach. Jeszcze aż do 10 augusta odkrywaja się Julia Belkotec a 5 dalszych serbscy ryczacych, czesku rycz, kulturu a je w osobitosce złoty mieszczy nad Wiltawu Praze.
0: Jakub Wurtscher je so z Juliu Belkotovi Suska rozmowiau. Ona je jedna ze 100 wobdzielniku Międzynarodného kurza češtiny na Karlovej univerzitě v Praze. 7 hodin 2 postaje 8 menšinu do 8.

Z čahom do jezerskich horu? Kada ma tole hič. No aj dojedeče se najprej raz do Zorelca, tam přestupiče a votam dale se s dalším čahom hač do Českeje a potom dobiče hič raz přestupič a jedeče hač do Tanwalda a votam potom možeče přes list pučovač. Cele zatem kajku mače kondiciju. Moža to bič dola viacere kilometre a skončne přinžeče do Prinje Baude. Ale tuto turu tundobiče opravdže do toho dere planovač, so nebe vás na koncu koza líznova, dokelž je nešto při vašim spontánnym pláne dola kšivešvo. Ale to dže, sem to sama ižo vúspytala. Sedom menšinu po osmiche.

Z autom by nedzielu przypodniu 20-letny po S101 smier klukš popuču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravom boku štom. Tam policja kontrolowaše tež vezače alkohol, piju v usledk 1,54 promille, nastata škoda při auče 2000 euro.

0: Ja sem Ľudka Kito, eksperta za bohatostva a prizle. Ľudkaj mato, Juro, keď pújtaj.
1: Ľudkaj, pújtaj. Ľadajtaj, što da tule stej?
2: Nie, nepřímaj so jeho, snano je to nekajký roboto. Jeden strážnik, kýž so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
3: Ach, Ivo, přimraz. Toto la žaden robota nie. Ľadaj, deleka má ci noj a horeka desku.
1: Juro má pravé. Je to la snano nekajký vysoký stov, abo vůladná veža.
2: Ja raz po ním hore polezu. To pak je vatke. Ja so súvam. Netko sem horeka.
1: Mato, kečpoj. Huba stojaka so vočini.
2: To da je to. Tu horeka môžeš nešto pšičinič.
3: Aha, znano jeden vobraz.
1: He, začo da jeden vobraz vosrieč stvy. Tetla še nasčene vysaja.
3: Nie, aha, snano cedlu na ňu stajíš. Ľadajče tola, tu cilva romada cedlu leží.
2: Oh, hej, daj raz hore tun cedlu.
3: Jole, máš?
2: Na cedli sú ľute malé čorné kulky.
3: No to sú noty.
2: Noty?
3: Noty sú kajž písmiky, kýž spievaja.
2: O, rejne, dajte nás niečo zaspievať.
4: Ja som dirigent.
3: Oh, ale što da chceme spievať?
2: Ľudky sme, štúmy sme, klepač spievač môžeme.
3: Čipní sme, múdri sme.
2: A si ráde rajkáme,
4: rejujme, skakajme.
3: La la la la la la la.
2: Ja padnu ze stejaka.
1: Mato, přižen raz pak si na unik staj.
2: Haj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
3: Oh, haj.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Ličba šulerijo na pošitkonje vukubvacoch šulach Sakske hač do šulského leta 2041 a 40 kytro votebira. Kajž izdžili Sakski krajno-statistiski zariad kamencu, ličatom času buduskim vokresu hač do 25% mene šulerijo. Vuviča jednotlivo šulskih typach pak su rozdžene. Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpajú a potom obstajne spadujú. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej vukňacích. Kaž z plánovania šulskeje syče v okresa Budešina hač do šulského leta 2029-2030 vukadža, spelňa pak šitke serbske základne a vyše šule minimálne vumenenia sakského šulského zakonia a tuž im najprv raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdžiuje každé dve leče na doku sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognózu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognóza sa hač do šulského leta 2041. Za projekt Autonómne ježdenie pri Białowodskim jezore s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kež Hamorský gminský novinie zdžila, je bez šoféra jedúci malobus pravidvonie 3,5 km mez dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdil. Dohromady je to na 600 pasažírov darmotne vúžilo. Maximálna spiešnosť by 30 km/h 7,9% oprašaných je so pšitým vysče alebo skýre vysče čuo. Projektový partner je staj Vopkadný zviazk Cvon a Fraunhoferu Institut. Gmina Hamor je jedna z malo Nímsky, kde sa autonómne ježdenie s javným Vopkadže praktice testuje. 27 serbskih modostnoch je so konstudžinja z rečnoho prozninskeho ljiva Harachove naročivo. Čežišćo tudžinskeho pšebytka českých kirkonošach tvoreše nimo reče, přírody a pučovania, kreatívne a produktívne vopkace šmuratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostný mestrujem s fotografiju a videoj produkciju. Nasrebanú vedu naložovachu nedom pri sotoveniu svojských video. S dobom uvedomichu si v obdženice na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zameruje obkadný zviazk Vukodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gminám viace hač 1,5 miliónu euro spichovanských sredku rozdával. Beneze vúdava ZVVO za investície do moderného blízkovobkada. Za Čežišťo má obkadný zviazk dále vútvor bezbariárnych busových zastaniščov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny euro chce obkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov honi v Užice naložovať. Mústvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu Zadkula Beach Volleyballa v Krušicach dobilo. 15. mústvo je 4. štafla hralo, nekoci rajachu k prvnemu razi, što je za kvalifikáciu za finále v Krušicach trebné. S dobom bychu so nekoci opačný outfit za beach volleyball zrazšili, što je byše moto v Krušicach. Přichodné moto je Kupanská drasta, přichodnú punželu raje som jenujúce Kulovský lesný kúpeli. A to bych u naše povesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a celý deň vyzor tiež na dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca so slunco z modrého nebia smieje, celý deň má sucho vostač, nekotre močele so přidruža a živé slibro stúpa dženca na maximálne 25 stopňov.
3: Što je tam popuču na acinače smjedelnja Vužica, koče bus Bvota Berlin, mjes Bronkovom a Kalausti skuncvane auto na prvom boku autodrohi. Votlede je voto nam niče ne predleži, što ješ mu nikak Bobka Tačić abo Mülić. Peč, menčinu, ponapođuje Čeche.
0: Serbski rozvoz.

0: Narodne menšiny. Sče to išo vědělí?
1: To pohľadáme dženzeraz do Mađarskeje. Tam maja dohromady cínače připoznatých národných menšinu. Za jich škýt a spěchovanie maja kraju menšinu je zákon a to hižo z leta 1990. Kak so tukvilu nímske menšine Mađarske vědže, s tým je so Janek Vočo zabíral.
2: Nímske menšine v Mađarske přizvúša niečo 150 tisíc ľudí a oni sydla predovšem na juhu a západe kraja okolo mesto Pejč a Šopron. Z najmladších statistikov vukadža zoma samo viace hač 40 tisíc ľudí nemčinu za tak rieť svoju prvnú mađarštinu. Keľko pak šedne Nemce reči, nemôžeme s exaktnými ličbami podkvasť.
3: Poveda miesto předsedka krajného samozariadníctva Nemcov v Mađarske a s dobom prezidentka Federalistickej únie európskych národných menšín FUN Olivia Schubertová. Runie tak, kaž pola na Serbu pak všice, kýž so k nemske menšine ve kraju uznávaja, nemčinu neobknieža. Šubotová pak trochu je, zo z najmenša 90-95% všech nemčinu užíva. Nemčina však by v Mađarske ketro vážna rič, štož má ze splečenosťmi za čas Habsburgčanu a z rakúsko-mađarským mocnostvom činič, ona ujasní. Hakle před krótkým je jenžeština nemčinu jako najčastšišo volenú cudzú rič přesčanova. Hamtská rič pak nemčina v Mađarske nie je.
2: Ale po menšinovom zákonu, ktorýž je parlament 1903 a 1910 jednovostne vopzamknú, maja v Mađarske dohromady cínače oficiálne připoznaté národné menšiny kultúrnu autonómiu. To už môžeme svoju mađarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších ďalších v obvukách živenia svobodne užívať.
3: Šubotová rozkladže. A to Nemce v Mađarske tiež užívajú. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodžinské rádiové vysovanie a od leta 1978 vysovajú týdžince niečo pol hodiny Nemce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Vusovanský čas za to preostaja všetkým menšinám státny rozvoz.
2: Financovanie zaručá stát. Nemáme pak žiaden rozvozový popvat kež nemský, ale peneze za to přijdu direktne ze státneho etáta.
3: A tiež budovanie novinov a časopisov stát financne podpiruje. Vo spechovanie môža sa so noviny na tak menovanom fongovom zárede pracovať, štož môžeme z našej založbu prirunovať. Je to státna instanca, ktorá spechuje projekty všetkých cínače národných menšín a to jenož na obzamknenie tak menovaného menšinového komitea, ktorýž obstejí jenož ze zastupierov národných menšinov.
0: Národné menšiny.
1: Janek Vočo je nám vo nímske menšine Mađarske rozpravljal a dalše také přinožky namakače na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.

Co my se zjudaš na vesebne drogo, nie na zelezicovech cera Europie, sersku co zobranistu a nosarku myta čišenskim předstajomy za zvejšivene pěš a pěša z národne žen, jo a sersku modu ze slepegovem předstajomy v nové zíri žen sa tátojomy s fredem žilom, jadnorazn drastve tek předavaju na tom, že narskbyš.

0: Ja, do volo et sas, te jadne muse žirva, šte druge přebyvajo svejliche cas s tym, až snaž pytaju išči za rednymi mežnosčami za ulet, abo krotki urlop. Ze šegom mžoš šake dorje bovaš, to grono nejovo dorda kojstvach s upadnionymi šegami ho ve kraju, redne cere drogovania s kšasnymi uletami vesebne dvarnišča a snaž, spedobne s kjerc z dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Szegom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechojski muzykar a autor ken szteke na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udają na zeleznicowe drogowania. Jogo Kniegwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, aber Romane wo Seleznicariach ako Alois Nebel opisuju Jogo Rozpalonosch. Dalschne Kniegwe wo historiskich Themach pschidu k tomu. Za pschisvuchario serskiego programma porucujo to.
1: Tam by jeho vet Balinja přes Hršobus dožítale, ale vesebne ľubujom štreku pon vet z Gorielca, a vet Žitove žopon dali do Liberca. Nimský Reichenberg, tam juž se zachopio železnicové paradís Česka. Zapšavim meja domonia, ja vet tam šidu, a vet Liberca bypen dali jeho zešegom do Hradeca Králové, König Grec, abo do Žičina, to sú šo vielgin stare cere, veni zvizujú šo co mě interesuje železnice, kultura, historie a pivo.
2: A taky pivo, který rád piju.
0: Jo, čož co dále do Evropy má závěště dalšné opcie, čož se opeznává s drugými železnicami, krajami a kulturami.
2: Jo, já až doporučuji ještě cestu z Drážďan do Prahy.
1: Jo, já by peruču jezbu ve Drážďan do Prahy, pen ve Prahy do Vína a skoncně ve Vína z Gorského železnicu do Trsta, Trieste ve Italské. To je přeušorět na dcera vělicné železnicové zvízk nejstarša úsokogorská bona Evropy. A ja jedu tam na nimini raz ob leto, jo, a v tom servisu v vagóne Slovakské je bone, zavírujú pivo.
2: Výdelní voze slovenských železnice podáva i pivo.
0: Jo, než je drogováš se opoznávaš z kultúru a krajinu, to je jadna vec. Jaroslav Rudisz copak teke do kjercmu při dvaniščach a dobre pivo píš. A toho, co vám dorade daš?
2: Ja mám,
1: jako v Česku. Da je teke v Česku nieli copne viele kjercmu, napríklad ve Jedluvie, ve Görach, blízko Görnie, Úžice, tam da je legendárnu dvarniščovú kjercmu, připadla gronenie teke ve Slovakské, mežaš se derie napíš.
2: Cestování ve Velké Británii.
1: Mimo toho rád drogujem ze Šigom do Velikobritanijskeje, speciálně přes Engelsku. Ka tam nedajo jano tradicijské železnicové cere, ale je také věle dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jaselím, že přece jano doživěně ješ do Engelskeje ze Šigom a pivo píš.
2: Do Anglie a jezdí tam vlakem opít pivo.
0: Jo, komuž redna krajina a pivo neste dosť, mužo se duce teke zanuriš do knigvo českého autora Jaroslava Rudiša a svúchaš na njogo muziku, na muzikové projekte ako Kafka Band abo Winterberg, vinja nam ulicovo vo svojich nejlúbších železnicových drogovaniach v Európie.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Nosarka Myta Čišinskega venojo vele let se angažirojo na polju serbske muziki, vesebnje klasiske muziki. V te velikih javišču jo se pred 25 letami rozuživa přiš sledk do budušina, aby statkovala domovni, a to jo gotovala s úspěchom. Predstajome vam mezzosopranistku Tanju Donatec v nasvýši žince sveje píša sete národnine. Přepadajom mikrofon za přijdúcu pogažinku Gregoroju Klimoju.
2: A ja co vás net na zachopienku, přepšo seš svúchaš na jej gvoz, spešujeme ju o s ľudovým spívom Zimie, lieše, vjarbinka. Na klavierie grajo Michal Šütze.

Gaš se raz ucu, ten luft, ten poveč velikih javiščov, statko va obšim jaz na rodnih produkcijah, gaš se bil ako umilc, abo se bil ako umilcoka duce po šakih krajach, pon nejo to samorozmijuce se zase rožiš sled k svojim koreňam. Skoro 20 let bydlí Tanja Donatec s miastem zase Budyšenje, svojom rodnom mieste. Jeje korenie sú serske, to jadno je k nej slúša, jo vena sama raz kroniva. A žekovano, tie ľubosti k tomu serskému máme žinca veľký ried serských spívaniov nagravané. K tomu slúša také ten titel Svíš svínsko ved Bena Nikale po texte Mine Vitkojc.

ako jo jeje máš zemreva, jo Tania Donatec rozsúživa se vrošiš sliedk do Užice. Maukem budušenie jo namakala, což jej teke všetci vážne jo bylo. Jadno gniezdo za svoju familiu.

Bom leta 2026 lipot cynu vam více predstajome a pejedame ze serskiju komponistku a grajarku na vesebnem instrumente na termínie Karolínu Aik. Vena nam šo vo svojich nejnovšem projekšu ulicujo, potakam nezabynče více zase zašaltovaš svoje obľubované bramborské serské radio, to kroni vam Anja Kochoj-Čvarcova. Redne žen vam žicem.